Liu Ming a Symfonický orchester mesta Šanghaj uviedli suitu West Side Story Leonarda Bernsteina. Pokračujeme Rachmaninovým koncertom pre klavíra orchester číslo 3 D-moll opus 30, časti Allegro manon tanto, intermezzo a finale alla breve.

trochu ztratil a veci doba vrali sa ti. Rád by si sa k sebe vrátil, chýbaš si ja, málo máš síl. Rád by si sa k sebe vrátil,